prstov, lízde plávam čez oblák, in merí, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervózan smiech.